0: živé sochy a bylo jim jedno, kdo je zrovna vidí. Občas prostě stačí pár decí a umění jde do kele, doslova.
1: Sport.
0: Tak to nám to derby Slavia Sparta zase jednou ukázalo, že pár horkokrevných fanoušků dokáže skurvit fotbal líp než VAR. Hřiště se změnilo v bojovou zónu a někteří hráči Sparty dostali od fanoušků pořádnou čočku. Teď se řeší kontumace, ale hlavně to, jestli se ti vypatlaní borci, co vlezli na plac, konečně naučí, že kopaná je sice emoce, ale pěstmi se to nehraje.
1: Doprava.
0: Na D2 u Brna se to po čtvrté ráno pořádně sešrotovalo, teď je tam dálnice zavřená kvůli záchranným a vyprošťovacím pracím, takže si prostě dávej bacha, ty jeli to. A pokud máš smysl pro dobrodružství, u Lužné se ti možná splní sen o divočině, nějaký idiot tam totiž trefil srnku. Celkově je to na českých silnicích zase jeden velký bordel, tak se DRŽet a hlavně neudělej další.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Takže, připravte si pláštěnky, nebo rovnou archi igelitu, protože zítra nás čeká občasný déšť a teploty nic moc, denní maxima se vyšplhají jen na 10 až 14 stupňů Celsia, v noci to spadne k 1 až 8 stupňům, tak bacha, ať vám nezmrzne nádobíčko. Na romantické procházky v plavkách to fakt nebude, spíš si vezměte tepláky a schovejte se doma pod peřinu s nějakou pořádnou hříšnou literaturou, aspoň tam si můžete užít horko.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
3: Yeah, chill, Beavis. Dumbass.
4: I need some silence up in the house.
3: Settle down, Beavis.
5: We gonna play a game up in here tonight.
4: And in order to play this game, you got to follow the rules to the game.
6: Always remember
4: the music.

0: Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 6 hodin ráno. Někteří obyvatelé Unkovic na Brněnsku už pár let čuchají k revoltě, protože jim tam jeden chovatel pořádně provětrává nosní dírky stovkami koz přímo uprostřed obce. Veterináři sice doporučili počty chlupáčů snížit, ale majitel se brání zuby nehty, že o své kozí miláčky pečuje vzorně. Tak uvidíme, jestli se sousedi dočkají klidného spánku bez kozího smradu, nebo jestli to bude ještě dlouho na facku.
4: Ze společnosti.
5: Agáta Hanichová ukázala, že i v české showbiznisové džungli se dá zachovat klid, když její ex soukup dostal u soudu pěkně naloženo. Zatímco on prskal vzteky, Agáta mu s úsměvem vzkázala, nauč se prohrávat. No, prostě někdo dostane kopanec do zadku a jinej se směje, tak to v tomhle cirku se chodí.
4: Kultura.
5: Tak to byl tedy pořádný kulturní šok. V drsném finále reality show Asia Express se soutěžící neštítili ničeho a do břuchu si poslali krysí maso, škorpiony i bičí penisy, což je pro žaludek fakt zkouška. Jestli si teď někdo myslel, že už viděl všechno, tak se šeredně mýlil, kulturní scéna zkrátka umí překvapit i ty nejotlejší.
4: Sport.
5: Ty vole, to je ale pech. Fotbalista Tomáš Chorý si po víkendovém průseru na derby se Slaví ani nekopne a nejspíš přijde i o mistrovství světa. Kluk má sice plnou prdel gólů, ale po tomhle skandálu ho jeho vlastní klub Slavia prostě odstřihla, takže si teď může akorát tak honit péro za čarou.
4: Doprava.
5: Takže, kreténi, co už o 5:30 ráno mastí po pražském okruhu směrem na Plzeň, bacha. Jeden debil s nákladňákem tam napral do svodidel za sjezdem na Jesenici, takže se tam teď couráte jen jedním pruhem 80. Poldové to vyšetřují, ale kdo to má v tuhle hodinu posraný, jste vy, co jedete do práce.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v Česku bude zase spíš na deštník a na nějakou tu mikinu, obloha totiž zůstane zatažená s občasnými přeháňkami. Denní teploty se vyšplhají maximálně k 8 až 12 stupňům Celsia, takže si na to opalování ještě chvíli počkáte, zlatíčka. A nezapomeňte, že i v dešti se dá blbnout, třeba pod tou správnou střechou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: like riding, don't you? Riding, don't you? Riding, don't you? Riding, don't you? Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Crazy
4: Radio. Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 7 hodin ráno. Praha se tento týden proměnila v jedno velké kadeřnictví, ale zapomeňte na nudné medíry a drdoli, tentokrát se stříhalo a tupírovalo psí chlupy na soutěži psích kadeřníků. Vypadá to, že někteří páničci měli větší trému než jejich čtyřnozí mazlíčci a prý se na německých ovčácích objevily i odvážné dráždivé střihy, které by zaskočily i nejednoho VIP kadeřníka.
5: Ze společnosti.
6: Na předávání českých lvů se objevila herečka, která zjevně pojala večer jako protest proti šatníku a přišla úplně nahá. Tato módní rebelka tak šokovala všechny přítomné, včetně kameramanů, kteří nevěděli, kam s tou prdelí zaostřit. No, aspoň se o tom mluví víc než o samotných cenách, že jo?
5: Kultura.
6: Zase se ukázalo, že na českých lvech je víc vidět než slyšet, když jedna herečka vzbudila pořádný rozruch. Místo uměleckého výkonu předvedla spíš důkladnou depilaci a dorazila jen tak, jak ji pán Bůh stvořil. Diváci prý nevěděli, jestli tleskat odvaze, nebo si radši zakrýt oči před tou nečekanou kulturou.
5: Sport.
6: Pro ty, co už mají plné zuby okoukaných fotbalových dresů, tu máme novinku, ženské MMA, kde se bojovnice v kleci mlátí jen ve

0: spodním prádle. To je teprve podívaná, co? Aspoň je vidět, že se jde do boje naplno a bez zbytečných srepetiček.
1: Doprava.
0: Tak, D1ka nesklamala, už zase se tam něco kvasí. Mezi 354. a 359. kilometrem směrem na Katovice je to docela naprd, provoz je sveden do protisměru a pojedete jen v jednom pruhu kvůli opravě povrchu. Takže bacha, ať tam nechytnete infarkt, než se ta patálie konečně vyřeší.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká oblačný den s občasným deštěm, teploty se vyšplhají na 8 až 12, místy až 15 stupňů, takže žádná péřba, holky, radši si vemte svetříky, ať vám nenastydnou ledviny. Zítra se sice mraky úplně neroztrhnou, ale denní maxima už polezou nahoru k 14 až 18 stupňům, tak možná poprvé vytáhnete něco kratšího, ale večer se ještě šoulíte, protože v noci to spadne na 5 až 9. A pánové, pokud čekáte na tu správnou chvíli, kdy odhalit svá mužná lýtka, možná si ještě počkejte, ať z toho horka rovnou neomdlíte nebo naopak z chladu nedostanete rýmu jako prvnáček.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Urale zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 8 hodin ráno. České kuchyně prý prochází totální barevnou revolucí, protože po dekádách bílé a šedé se teď všechny babky i mladice zamilovaly do šalvějové zelené. Tahle nová móda má nejen opticky zvětšit prostor o neuvěřitelných 40%, ale hlavně zajistit, aby sousedka zezelenala závistí. Takže pánové, připravte se na další nápor bytových architektek s jasnou vizí, jak vypustit peněženku.
4: Ze společnosti.
5: Tak si představte, že jsme donedávna žili v zemi, kde by vás teoreticky mohli potrestat za domácí pečení chleba, nebo kde stát řešil mzdy za ruční pletení svetrů. Až do začátku loňského roku u nás totiž oficiálně platila celá hromada absurdních zákonů z dob první republiky, třeba i ten o celibátu učitelek. Naštěstí se s těmito nesmysly konečně zatočilo, takže už si můžete uplést svetr a upéct bochník bez strachu z úředního šimla.
4: Kultura.
5: V Pardubicích se v domě u Jonáše otvírají hned dvě výstavy, jedna z nich slibuje vhled do vnímání vlastního těla a emocionality. Takže jestli máte pocit, že se vám už z nudy se cvrkává i duše, víte kam jít. Aspoň se pokocháte něčím, co se týká každého z nás.
4: Sport.
5: Na amatérských sportovních hřištích v Česku se prý dějí věci. Místo velkých sportovních výkonů se tam občas rodí spíš pikantní drby a možná i nějaké ty nové vztahy, když se zapomenutá flaška od piva, náhodou, vymění za číslo na slečnu z protějšího týmu. Holky z volejbalu si po zápase místo studené sprchy klidně skočí na jedno a probírají, kdo má nejvíc propocený dres a nejmenší šanci na příští bod. Nic velkého, prostě taková ta klasická, česká sportovní pohodička se vším všudy.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že někteří čeští řidiči si i na silnici rádi hrají na schovávanou, jenže teď je natáčel dron. Tenhle očičko z oblohy totiž zachytil, jak si bezostyšně ignorovali červenou a zakázané předjíždění. Holt, některé tajné libůstky by si člověk měl nechat jen pro sebe, ne je předvádět na dálnici, když se na to kouká celá země.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková podivná směs. S teplotami od 3 do zhruba 9 stupňů Celsia, takže si nezapomeňte svetr, ať vás neofoukne jako starou Blaškovou. Zítra už to bude o poznání lepší, rtuť teploměru se vyšplhá na 5 až 14 stupňů, takže možná už konečně vytáhnete ty kraťasy, co jste si koupili na letní sezónu, jen se v nich neudělejte díru při prvním skvatování.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

kovo, stříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy. Jsi

všechno.

I play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Cover.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. I

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 9 hodin ráno.
4: Ze společnosti.
5: Češi se baví diskuzemi o nejhorších křestních jménech, přičemž jedno konkrétní, spojené s významnou historickou postavou z 500-korunové bankovky, budí na internetu největší vášně, i když ho nosí téměř 40 000 žen. Kromě toho se aktuálně řeší i netradiční sněhové přehánky, které se v polovině května objeví hlavně v horských oblastech. Zároveň se lidé baví o tom, jak se v dnešní době řeší domácí násilí. Inspirací je nový 6-dílný seriál o známé brněnské spisovatelce Simoně Moniové.
4: Kultura.
5: Taková lechtivá zpráva z kulturního světa, moderátorka Linda Bartošová se svlékla do sprchy a rozpoutala peklo, když se nechala slyšet, že je zvrhlá rozvracečka národa. Její počin s názvem Slast teď parodují i na internetu, což je nejspíš ta nejvyšší podsta, jakou si umělec může přát. Hlavně, že se o tom mluví, že jo.
4: Sport.
5: Hokejový reprezentant Tomáš Kůrka se před lety postaral o pořádný bulvární poprask, když přebral partnerku slávistickému fotbalistovi Jaroslavu Černému. Z bouřlivé románku vzešla svatba i dcera, ovšem idylka nevydržela po rozvodu a boji o alimenty zůstaly jen vzpomínky na válku kvůli blondýně. Holt. Ani ty nejtvrdší souboje na ledě nejsou taková dřina jako manželské tahanice.
4: Doprava.
5: Kuriozní nehoda u přestavlka na Litoměřicku dnes ráno zřejmě způsobila menší infarkt několika raním ptáčatům. Dva vozy se tam srazily, ale naštěstí nikdo neutrpěl ani škrábnutí, jen plechy se trochu pomazlily. Silnice číslo 608 byla na chvíli lehce průjezdná se zvýšenou opatrností, takže kdo spěchal na raní kafíčko, měl prostě smůlu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Úterý nám přináší spíše upršenou náladu s občasnými deštíky, a to při teplotách jen kolem 7 až 12 stupňů Celsia. Zítra, ve středu, se počasí umoudří jen nepatrně, kdy ručička teploměru stoupne na příjemnějších 5 až 14 stupňů Celsia, ideální pro odložení svetru a předvedení prvních letních kousků. Takže bacha na průvan, ať si tam dole nic nenachladíte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: spaz on you dummies with that coastal bullshit. Sound real stupid, we been connected, been clicked up, we got New York games.
1: Každý den je originál.
2: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Víc.
1: Ze společnosti.
0: Tak co, už jste se někdy ztratili v mapě a narazili na vesnici, po které by se vám protáčely panenky? V Česku máme plno míst, kde se místní museli buď fakt smát, nebo se pěkně stydět, když říkali, odkud jsou, třeba z Vyčína, Řitky nebo Kozodírek. Je vidět, že naši předkové měli smysl pro humor, nebo si s tím hlavu moc nelámali.
1: Kultura.
0: Přesně tak, v Praze totiž můžete nově prozkoumat muzeum nočníků a toalet, kde najdete královské trůny i historické splachovače. Kdo by čekal, že historie velkých potřeb bude takhle zábavná a zároveň lehce lechtivá. Ukazuje se, že i na tom nejosobnějším je česká kultura prostě světová.
1: Sport.
0: Tak to je pech, fotbalové oslavy titulu se asi nekonají, protože kontumace udělala z hráčů smutné panáky. No co už, aspoň ušetří za šampaňské, když se radovat stejně nemůžou. To se fakt povedlo, taková bramboračka před koncem sezóny.
1: Doprava.
0: Zase ty silničáři. Na D1 mezi 354. a 359. kilometrem směrem na polské Katovice se to od včerejška opět hemží oranžovými vestami a provoz je sveden do jednoho pruhu, takže si řidiči užijí romantické obousměrné cestování v jednom tubusu. Takže jestli jedete do Polska za levnějšími nákupy nebo za kulturou, připravte se na to, že budete muset protáhnout nejen peněženku, ale i nervy. A bacha, tahle estráda potrvá až do 10. srpna, takže si ty vaše erotické zážitky z cest raději plánujte na později.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, kdy teploty vyšplhají až k příjemným 24 stupňům Celsia, takže si pánové klidně odložte ty otravné kravaty a dámy, ty vaše šaty budou vypadat báječně. Bude to ideální den pro opalování na balkóně, nebo třeba venčení chlupatých mazlíčků, kteří se po zimě konečně dočkají pořádného tepla. No a jestli máte rande, tak dneska je fakt šance, že to bude pecka, protože po 19. hodině se nám ještě oteplí na krásných 18 stupňů.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádia.
3: Question. What is love? Answer. The same as hate if you're not careful. And it's even more dangerous when money is involved. When am I supposed to think when a woman only says I love you in an expensive restaurant? Or when they're getting a present? But not at home behind closed doors or in front of your friends? Personally, they would get fired with no paycheck. Get the picture? Better luck next time, baby.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun. Do the ding-a-ding-a-ding-dong song.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 11 hodin dopoledne. Plzeňané mají plné zuby radnice, která za 36 milionů plánuje předělat americkou třídu, protože prý rozšířené chodníky akorát přilákají víc smažek a bezdomáčů. Takže místo klidné procházky si tu prý brzy uděláme pětihvězdičkovou ubytovnu pro pochybné existence.
5: Ze společnosti.
6: 90 let

0: Klidně pořád rezonuje s každým, kdo se v bazénu ráchal. To je, panečku, kultura, když si člověk místo na umění zajde na plavčíky a jejich eskapády.
1: Sport.
0: Češi se prý nově vrhají na netradiční sporty s vervou, jako by se chtěli ukázat v těch nejbizarnějších pozicích. Kolikrát u toho vypadají, jako by právě utekli z hodiny jógy pro masochisty, což jejich protějšky doma jistě ocení. Hlavně, že se hýbou, že ano, a je jedno, jestli u toho balancují na laně nebo kutálejí sýr z kopce.
1: Doprava.
0: Tak si představte, že včerejší večer na D2 u Brna byl pro řidiče hotové peklo, když se tam srazily 3 nákladňáky a dálnice musela jít do kytek. Zřejmě se jednomu borci v kamionu nechtělo brzdit a napálil to do kolony, takže jeden řidič dodávky letěl vrtulníkem. No co, hlavně že si pánové v kamionech mohli pokecat s policisty a my ostatní zas jednou potvrdili, že trpělivost na českých silnicích je jako jednorožec, existuje jen v pohádkách.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám nachystal teploty na pořádné tulení, ručička teploměru se vyšplhá maximálně na 12 stupňů Celsia a v noci to spadne k jednomu, takže na svlíkačky to fakt nebude. Zítra už to bude o fous lepší, přes den se dostaneme na příjemných 14 stupňů Celsia, ideální pro první jarní rande bez omrzlin, ale noc bude stále chladná, s 1 až 5 stupňů Celsia.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá:
1: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
0: Kozliatočka pa:
1: to nie je naša mamička má kľúče. Crazy Radio. Minimum music.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, poledne. Čeští zahrádkáři řeší letošní jarní sucho a místo drahých postřiků experimentují s bizarním trikem, věší na stromy a keře kostky mídla, aby zahnali škůdce. Prý to funguje na mšice a zajíce, což je docela fajn, ale u slimáků je to zatím tak 50-50, takže ta mrcha leze dál a směje se nám do ksichtu. Naštěstí aspoň můžeme vyrazit na Dny fajné rodiny do Ostravy, kde je na programu STEM 16 akcí, takže se rodiny konečně sejdou a třeba se i naučí, jak správně namydlit zahradního škůdce.
4: Ze společnosti.
5: Tak si představte, že v Česku ještě donedávna oficiálně platili zákony z první republiky, které byly kolikrát fakt na pěst. Mezi zrušenými kuriozitami se tak objevuje třeba celibát pro učitelky nebo státní tabulky na pletení svetrů. Kdo ví, jaké další absurdity se nám ještě válí v zákonnicích, že jo?
4: Kultura.
5: České kulturní vody rozvířila influencerka Rachel Karnižová, která se netají svými plastikami. Minulý měsíc si totiž nechala zvětšit pozadí a fanouškům ho hrdě předvedla v bikinách, čímž rozproudila debaty, jestli je tohle ještě umění, nebo

0: aby si důkladně prohlédl krásku opalující se s nedostatkem oblečení. Jeho pozornost k obnažené dámě ho však stála menší nehodu, jelikož zezadu naboural auto, jehož řidič zpomalil ze stejného, velmi lidského, důvodu. Holt, krásné ženské prostě dokážou pořádně zkomplikovat dopravu.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska to s denními teplotami moc nevyhrajeme, ručička teploměru se po boji vyšplhá jen k 10 až 15 stupňům Celsia, takže na koupání v bazénu to fakt nebude, leda že byste chtěli omrznout jako polárníci. Noční teploty pak klesnou až k nule, dva místy i pod ní, což znamená četné přízemní mrazíky, takže bacha, ať vám nepřimrzne něco, co by nemělo.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

pustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

se, lehni na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

kiss. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Noisy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 13. hodina odpoledne. V Praze se sešli ti nejlepší psí kadeřníci, aby ukázali, kdo umí z obyčejného chlupáče udělat módní ikonu. Věřte tomu nebo ne, i pudlíci teď potřebují permanentku na melír a gel na hřívu, aby se mohli pořádně ukázat na venčení. No a jeden paní říkala, že jejímu voříškovi na soutěži udělali takový účes, že se na něj teď doma bojí sáhnout, aby se jí nerozpadl.
5: Ze společnosti.
6: Pelhřimov, město rekordů, opět nesklamalo. Tamní muzeum kuriozit se chlubí obří řetkvičkou, co vážila skoro 2 kila, a borec tam šavlí usekl hrdlo 56 šampaňským lahvím za minutu. No řekněte, kde jinde byste viděli takovéhle, ne jí, na jednom fleku.
5: Kultura.
6: Místní blázni s malé úpy se opět předvedli na svém tradičním, maloúpském Bohoctocku, kde se loučili se zimní sezónou. Kdo by čekal lyžování na posledních zbytcích sněhu, ten se spletl, borci to letos vzali po svém a sjížděli svahy i po blátě, což musela být slušná špína, ale hlavně sranda. No, hlavně, že se nikdo nezabil a kultura si zase jednou užila trochu té volnosti.
5: Sport.
6: Fanoušci pražského derby se postarali o rozruch, když někteří z nich měli na hlavách kukly. Ukázalo se, že pár jedinců si je nasadilo kvůli neschopence, aby je nechytila kontrola, a jiní se prý báli své tchyně, co by je donutila jet na lázně. Že by strach z kontroly nebo tchýně byl silnější než láska k fotbalu.
5: Doprava.
6: Na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem si řidiči dnes ráno dali nedobrovolnou pauzu, když se u 77. kilometru vysypal nějaký náklad a zablokoval pravý pruh. Úklid vozovky potrvá až do 14:30 odpoledne, takže se na pravém pruhu žádné rychlostní rekordy dneska nekonají. Holt, komu se nelení, tomu se zelení, ale dneska to platí jen pro ty, co jedou v levém.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na typický český hnus. Teploty se vyšplhají na maximálně 12 až 15 stupňů Celsia, takže žádné opalování se fakt konat nebude. V noci to pak klesne k 5 až 3 stupňům, to už je pomalu na teplý čaj a objímání pod dekou. Zítra se sice oteplí na krásných 14 až 16 stupňů, ale pořád to bude spíš na romantické procházky v pláštěnce než na letní flirty.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 14. hodina odpoledne. Českou republiku, a hlavně Prahu, si podle nejnovějších zjištění zamilovali Američané, kteří sem prchají za klidnějším životem a bezpečnějšími ulicemi. Zvláště Praha se stala útočištěm pro ty, kteří hledají kombinaci historie, kultury a moderního života bez pracovního stresu západních zemí. Jeden americký spisovatel prý dokonce oceňuje menší počet svých krajanů, aby se mohl plně ponořit do českého prostředí.
6: Ze společnosti.
7: Tak pozor, podle posledního průzkumu si třetina Čechů posílá lechtivé zprávy, fotky nebo videa. To znamená, že sexting už není jen nějaká úchylka pubertáků, ale regulérní součást digitálního milostného života dospělých. Takže až vám zase přijde nějaký dick pics, nelekejte se, je to prostě český folklor.
6: Kultura.
7: Fashion Boss se zasekl a nenechal na českých celebritách niť suchou po premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2, kde se někteří předvedli jako paka. Brousek prý páchnul naftalínem, Charlotte vypadala jak maškara a Alagia měla na sobě prádlo rovnou k erotickým hrátkám. Inu, když se na červený koberec vyrazí v takových hadrech, asi se na něj hodně rychle zapomene.
6: Sport.
7: Tak to vypadá, že naše fotbalové derby dokáže zkazit i vlastní titulové oslavy. Fanoušci Slavě vlítli na trávník a místo šampaňského tam létali světlice a pivo na brankáře Sparty. Kdo by to byl řekl, že si radost svý

0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dneska se nám to počasí trošku zbláznilo, denní teploty se totiž budou držet kolem 10 až 11 stupňů Celsia, v noci to ale spadne k 5 až 6 stupňům, tak bacha na nastydnutí, miláčkové. Zítra to sice vyleze až na 14 stupňů přes den, ale v noci to bude zas klouzat kolem 1 až 2 stupňů, takže se vyplatí mít po ruce teplé fusky a třeba i nějakého toho hřejivého parťáka.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Minimum info, maximálně fajn.

0: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: od scény.
1: Tomáš Klus!
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 15. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 15. hodina odpoledne. Český národ se pomalu chystá na dovolené a podle prvních zpráv z cestovek je největší hit valit si s sebou půlku spižírny, aby se náhodou nezapomnělo na rum do čaje. Jeden nejmenovaný turista byl dokonce viděn, jak se snaží propašovat do letadla celou přepravku Plzně, což se mu samozřejmě vymstilo a teď si bude muset dát maximálně kofolu. Takže bacha na to, ať vás taky nechytnou při tom, když si budete smažit řízek s nahým pupkem na balkoně.
6: Ze společnosti.
7: V jedné zapadlé české obci se nově rozmohla záliba v chovu miniprasátek, ale nejen tak ledajakých, místní je teď učí chodit na pivo do hospody a hrát mariáž. Prý to pomáhá s prokrvením mozku a navíc se pak prasata lépe chovají k nevěstkám, když je majitel po prohře v kartách omylem pošle domů. A zatímco čumíci spokojeně chrochtají u pultu, místní štamgasti se jen diví, jak rychle si ty chlupaté potvory osvojili pravidla.
6: Kultura.
7: Z posledních kulturních bizarností musíme zmínit trend, co rozáří i ty nejchlupatější české mazlíčky. Někteří majitelé se totiž rozhodli dopřát svým psům třpytivá varlata, což je, poněkud nečekaná estetická úprava. Holt, kdo by nechtěl, aby jeho čtyřnohý parťák zářil na procházce jako diskokoule, že jo?
6: Sport.
7: Tak to máme pořádné drama ve fotbalové Slavii, útočník Tomáš Chorý je prý na odchodu a může si hledat nové angažmá. Prej by se hodil v Česku, i když si měsíčně vydělá balík jako 1,5 milionu korun. No, kdo by ho nechtěl mít ve svém týmu, i když mu šéf tvrdík dal kopačky.
6: Doprava.
7: Dnešní doprava v Česku. To je spíš taková velká autogolová party, kde se nikdo s nikým moc nemazlí a plechy létají. V Praze se to štosuje na D8 kvůli nehodě a v Budějovicích mají zase srážku na silnici 34, takže je lepší se na ty vaše plechové miláčky moc nefixovat. Radši to dneska vezměte oklikou, nebo se vyhněte silnicím úplně, ať si místo rande s láskou nedáte rande s odtahovkou.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí ukáže své nálady s proměnlivou oblačností a deštěm, teploměr se pak vyšplhá maximálně k 10 až 14 stupňům Celsia. Noci budou pěkně svěží s teplotami kolem 0 až 4 stupňů, takže pozor na přimrzlé ranní polibky a zítra se sice oteplí, ale jen na příjemných 14 stupňů. Takže holky, vytáhněte ty nepromokavé kabáty, aby vám déšť nezničil nový účes, co jste si včera zaplatili.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, v cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Lazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.

0: tomu jménu.
1: Ze společnosti.
0: Chápeš to? Ještě předloni jsme v Česku oficiálně měli bizarní zákony z první republiky, třeba ten o celibátu učitelek, jakmile se zasnoubili, letěli z práce. Holky se nemohly vdávat, jinak by přišly o živobytí, to je panečku kariérní oběť. A někteří úředníci se ještě před pár lety teoreticky mohli zabývat tabulkovými odškodněními za ochrnutá prasata, to už je fakt do nebe volající prdel.
1: Kultura.
0: Influencerka Nela Slováková oslavila narozeniny v modelu, který moc fantazie neponechal. Její průsvitný hadřík s erotickým nádechem ukázal skoro všechno, takže chlapi měli co slintat. Inu, když je důvod k oslavě, tak se ukáže, co si budeme povídat.
1: Sport.
0: Máme tu nejnovější výsledky z domácí, gaučingové ligy, kde naši borci opět předvedli neuvěřitelné výkony v disciplínách, jako je hokejové ležení s pivem a sledování mistrovství světa. Konkurence je sice minimální, ale odhodlání strávit celý večer s ovladačem v ruce je úctyhodné. Takže palec nahoru všem pohodářům, co dřou na gauči.
1: Doprava.
0: Tak co, milí řidiči, na D7 u Smolnice se to dneska mele jako na divoké diskotéce, a to doslova, kvůli nehodě. Kamiony na D1 u Brna si střihli nechtěný balet a způsobili tam pořádnou šňůru aut. A pokud jste měli namířeno na Třinecko, silnice i lomítko 68 vás tam potrápí kvůli aktuálním uzavírkám, takže si cestu dobře naplánujte, ať nejste za vola.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí připravilo takovou menší aprílovou spršku s teplotami kolem 7 až 14 stupňů Celsia, takže žádné teplé opalování se nekoná. Zítra se ale blízká na lepší časy, rtuť teploměru se vyšplhá na příjemných 14 až 17 stupňů, ideální pro první rande na zahrádce, kde sice možná mrznou bobule, ale v jiné části těla se snad rozehřejete.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky,
2: minimum info,
3: maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít vliv, než po nocích se za volantem dřív. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola, a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prsty.

větič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem dřít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skřín. Hladič, čerpadlo.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 17. hodina podvečerní. Čeští chalupáři se prý letos předhánějí, kdo bude mít na zahrádce největšího trpaslíka, zatímco sousedka Mařena z 5. patra si stěžuje, že jí z bytu zmizely všechny lžíce, ale neví, kdo je šlohnul. Večírky se ale rozjíždějí naplno, a to nejen na chatách, takže se na nás chystá pořádná letní sezóna, kde se bude pít, smát a občas se někdo i trochu strapní.
4: Ze společnosti.
5: Fotbalový rváč Tomáš Chorý, co dostal stopku za plivance a úder pěstí, má překvapivého nápadníka. Okresní klub TAJ Sokol Manětín ho zve s tím, že jsou v okrese stejně za pacienty a červené karty pro ně nejsou překážkou. To bude panečku manšaft, držme si klobouky.
4: Kultura.
5: Češi si pořád umí užít relax po svém, co třeba taková pivní lázeň. Místo teplé vody se namočíte do kvasnic a chmelu, takže pak sice smrdíte jak sud, ale prý omládnete a hlavně se uvolníte. Jen bacha, ať si to někdo nesplete s výčepem, to by byl teprve průšvih.
4: Sport.
5: Češi se zjevně nudí u klasického fotbalu, a tak se ve velkém vrhají do vod netradičních sportů, kde si klidně zkusí létat na vodních tryskách nebo se mlátit po gotyčemi. Není divu, že se pak místo pivka s kamarády svlékají do plavek a balancují nad Vltavou, což občas skončí pořádnou sprchou, nebo minimálně legračním pádem. Hlavně, že je u toho sranda, i když to někdy bolí u zadku a zítra se sotva zvednou z postele.
4: Doprava.
5: Takže, řidiči v Benešově, připravte si pevné nervy a možná i nějaké občerstvení do kolony, protože ulice na Chmelnici se nám zavírá až do konce srpna kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Bacha na objíždky a změny linek MHD, abyste si z toho čekání neudělali rovnou chmelovou opici. Evidentně se tam musí pořádně šťourat, aby nám pak tekla čistá, co naděláš.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Po celé České republice dnes panuje proměnlivá oblačnost s deštěm a přeháňkami, takže na milostné hrádky venku to zrovna dvakrát nebude a nejvyšší teploty se drží mezi 7 až 14 stupni Celsia. Na horách nad 800 metry pak klidně očekávejte sníh, což už je na polovinu května fakt masakr, tak se raději držte doma a hřejte se navzájem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa z hníváčí 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 18. hodina podvečerní. Zpěvačka Dara Rollins nám k oslavě Dne matek ukázala, že i v pokročilejším věku umí potěšit fanoušky, na sociálních sítích se pochlubila fotkami, kde v růžové krajce předvedla své úctyhodné tvary. Holka prostě ví, jak na to, a my, chlapi, jen tiše slintáme, vidíte.
4: Ze společnosti.
5: Tak co, už jste si letos upekli chleba? Doufáme, že ano, protože ještě nedávno byste si na to museli teoreticky obstarat úřední povolení. Až do začátku roku 2024 u nás totiž oficiálně platili pořádné právní bizarnosti, jako třeba celibát pro učitelky nebo státní recept na pečení chleba. Ještě že se někdo konečně vzpamatoval a těmto legislativním nesmyslům zatnul tipec.
4: Kultura.
5: Tak to máme čerstvé kulturní novinky, v jedné vsi na Chebsku se místní rozhodli, že Májka je asi moc velký penis, a tak si ji porazili sami. A aby toho nebylo málo, následně si to mezi sebou vyříkali motorovou pilou. Holky, bacha na pány, když se jim v krvi smíchá pivo s adrenalinem.
4: Sport.
5: Pražské derby mezi Slavií a Spartou bylo tak divoké, že fanoušci se prostě rozhodli hrát taky a vtrhli na trávník, aby si užili titul zblízka. Slavia teď sice řeší, jak to celé vypadalo jako pořádný bordel, ale hlavně, že to pobavilo, i když spartanský brankář by si příště asi přál spíš neprůstřelnou vestu. Co už, aspoň se ukázalo, že český fotbal je prostě vášeň, i když občas trochu nekontrolovatelná.
4: Doprava.
5: Tak bacha, vy silniční frajeři, co si myslíte, že vás nikdo nevidí? Policie už si nad vámi lítá s dronem a natáčí, jak si s červenou nebo zákazy předjíždění děláte, co chcete. Nedávno prý během pár hodin chytili 19 expertů, co jeli na červenou, a jedna řidička si dokonce počkala desítky vteřin, než to tam rozjela proti proudu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Čechách čeká proměnlivá oblačnost, déšť se sněhovými přehánkami nad 800 metry, s teplotami většinou mezi 10 a 14 stupni, takže ty drahé šortky nechte doma, bůh ví. Přes noc se ochladí až na 1 stupeň, někde klidně i pod nulu s mrazíky, tak jestli máte zítra rande a chcete si to užít venku, určitě se přitulte, jinak to bude fakt studené. Zítra pak občasné přehánky a teploty mezi 7 a 14 stupni, takže ten, kdo ještě nesundal zimáky, se má možná ještě radovat, vy ostatní se hlavně nesklouzněte při raním výběhu pro rohlíky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
7: Crazy Radio!
6: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Mezi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: šel pan do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jakej? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný, či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.
4: Yo man,
5: yo,
4: open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.

sluší za jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý výmluvy dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s sedmiletou bliskou. Finská, ruská, polská.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v butníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 18. hodina podvečerní. Zpěvačka Dara Rollins nám k oslavě Dne matek ukázala, že i v pokročilejším věku umí potěšit fanoušky, na sociálních sítích se pochlubila fotkami, kde v růžové krajce předvedla své úctyhodné tvary. Holka prostě ví, jak na to, a my, chlapi, jen tiše slintáme, vidíte.
5: Ze společnosti.
6: Tak co, už jste si letos upekli chleba? Doufáme, že ano, protože ještě nedávno byste si na to museli teoreticky obstarat úřední povolení. Až do začátku roku 2024 u nás totiž oficiálně platili pořádné právní bizarnosti, jako třeba celibát pro učitelky nebo státní recept na pečení chleba. Ještě že se někdo konečně vzpamatoval a těmto legislativním nesmyslům zatnul tipec.
5: Kultura.
6: Tak to máme čerstvé kulturní novinky, v jedné vsi na Chebsku se místní rozhodli, že Májka je asi moc velký penis, a tak si ji porazili sami. A aby toho nebylo málo, následně si to mezi sebou vyříkali motorovou pilou. Holky, bacha na pány, když se jim v krvi smíchá pivo s adrenalinem.
5: Sport.
6: Pražské derby mezi Slavií a Spartou bylo tak divoké, že fanoušci se prostě rozhodli hrát taky a vtrhli na trávník, aby si užili titul zblízka. Slavia teď sice řeší, jak to celé vypadalo jako pořádný bordel, ale hlavně, že to pobavilo, i když spartianský brankář by si příště asi přál spíš neprůstřelnou vestu. Co už, aspoň se ukázalo, že český fotbal je prostě vášeň, i když občas trochu nekontrolovatelná.
5: Doprava.
6: Tak bacha, vy silniční frajeři, co si myslíte, že vás nikdo nevidí? Policie už si nad vámi lítá s dronem a natáčí, jak si s červenou nebo zákazy předjíždění děláte, co chcete. Nedávno prý během pár hodin chytili 19 expertů, co jeli na červenou, a jedna řidička si dokonce počkala desítky vteřin, než to tam rozjela proti proudu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Čechách čeká proměnlivá oblačnost, déšť se sněhovými přeháňkami nad 800 metry, s teplotami většinou mezi 10 a 14 stupni, takže ty drahé šortky nechte doma, bůh ví. Přes noc se ochladí až na 1 stupeň, někde klidně i pod nulu s mrazíky, tak jestli máte zítra rande a chcete si to užít venku, určitě se přitulte, jinak to bude fakt studené. Zítra pak občasné přehánky a teploty mezi 7 a 14 stupni, takže ten, kdo ještě nesundal zimáky, se má možná ještě radovat, vy ostatní se hlavně nesklouzněte při raním výběhu pro rohlíky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Soudruzi, uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juliu. Na ole julu juli si. Si sam.
1: Maximálně fun!

0: Wizz Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 20 hodin. V Liberci se dneska odehrála taková loupež, že by se i zlodějovi z večerníčku protočili panenky. Jeden umělec se snažil utéct s pokladnou, ale houha, potupně s ní zakopl a celou akci poslal do kopru. Takže prachy nikde a Liberec má o jeden trapný příběh víc, co se bude vyprávět u piva.
5: Ze společnosti.
6: Český showbiznis je zase vzhůru nohama. Manželství Daniely a Ondřeje Brzo Bohatých prý visí na vlásku, fanoušci šuškají, že už spolu mluví jen přes právníky. Tak to je mazec, jestli se tahle láska s filmovým happy endem nakonec rozkutálí do bulváru.
5: Kultura.
6: Nedávná premiéra filmu Ďábel nosí Pradu 2 přilákala české celebrity, které ale na červeném koberci moc nezazářily. Módní guru Filip Vaněk si nebral servítky a ostře zkritizoval jejich outfity, někteří prý vypadali jako páchnoucí naftalínem. Dokonce padla i zmínka o prádle k erotickým hrátkám, což asi nebude to, co režiséři zamýšleli.
5: Sport.
6: České tenisky, to jsou ale šťastné holky. Linda Nosková s Tereskou Valentovou a Káťou Siniakovou si v Římě užívají pořádnou pohodu, postoupili totiž do čtvrtfinále, aniž by museli máchnout raketou. Jejich soupeřky se totiž složily a k zápasům ani nenastoupili, takže holky šly dál s prdelí na gauči a mohly si rovnou objednat zmrzku. Hold, i takové vítězství se počítá a my jim přejeme, ať se jim to lepí i dál.
5: Doprava.
6: Takže, řidiči, jestli jste si mysleli, že znáte všechny značky, tak bacha. Po Česku prý máme jednu, co varuje před autem padajícím do vody a skoro nikdo o ní netuší, asi proto, že je důležitější najít nejbližší mekáč, že jo. Takže až se příště budete kochat krajinou a místo značky spatříte jen vodu, už víte, co se stalo, borci.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, ve středu, nám počasí moc do karet hrát nebude, připravte se na oblačno a místy přehánky, přičemž denní teploty se vyšplhají jen na zhruba 14 stupňů Celsia, takže žádné letní flirtování v krátkých šatech nečekejte. V noci pak klesnou až k nule a dokonce hrozí i přízemní mrazíky, takže ať už se tulíte s kýmkoliv, držte se u sebe a pořádně se zachumlejte, ať vám nezmrznou pupíky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu na půl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak ta

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu ping.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

0: skálou zivení.
1: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
2: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák? Stane taká třasořítka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuní. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No bo já proto zavřel dveře a Marisa vybrchla. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 21 hodin večer. Tak schválně, kolik znáte Božen? Nejspíš jich pár bude, protože tohle jméno sice Češi v anketách pravidelně volí jako jedno z nejhorších, ale stejně ho nosí přes 40 000 ženských v republice. Odborníci se můžou stavět na hlavu, ale zjevně je nám to tak trochu u zadku a babičkovská jména prostě milujeme.
5: Ze společnosti.
6: Strážníci Stýna nad Vltavou zažili nedávno kuriozní zásah, když vyrazili k nahlášené bedně s údajným lidským tělem. Místo mordparta se ale musela smát celá jednotka, uvnitř bedny se totiž skrývala realisticky vyvedená silikonová fana ze sex shopu, kterou zřejmě zloděj znechuceně odhodil po krádeži. Majiteli, kterému balík s fanou odcizili, ji strážníci vrátili, takže šťastný konec pro všechny, co se týče lidských choutek a pořádku.
5: Kultura.
6: Tak bacha, teďka zpráva, která rozehřeje vaše bránice i chuťové pohárky. V oblíbeném pořadu Prostřeno se aktuálně u plotny pěkně hádají VIPky, jedna účastnice si dokonce na pomoc přizvala manžela, z čehož byl samozřejmě hned bordel. Aby toho nebylo málo, hosté dostávají na uvítanou ústřice a k tomu čáry od kouzelníka, tak snad to s tou magií dopadne líp než svařením.
5: Sport.
6: Organizace Lingerie Figurehitting Championships, kde se bojovnice v kleci mlátí jen ve spodním prádle, láká stále více fanoušků i mimo USA. Bizarní podívaná, která kombinuje MMA zápasy a wrestlingovou zábavu s výrazným vizuálem, zkrátka táhne. No řekněte sami, kdo by nechtěl vidět pořádnou nakládačku v krajkách, že ano.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 se dnes proměnila v jeden velký striptease, kde řidiči zpomalovali spíš kvůli nové billboardové kampani s polonahou kočkou, než kvůli opravám. Kolona se táhla kilometry a to jste měli vidět ty pohledy, kde se kdo flákal. Tak si dávejte pozor, kam se koukáte, ať nedojede vaše cesta dřív, než chcete.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela divoká jízda, v noci si někteří možná vzpomenou na zimu, jelikož teploty klesnou k 0 až plus 4, výjimečně se objeví i mrazík pod 0, což je teda pěkná vopičárna v květnu. Přes den se naštěstí trochu oteplí na 11 až 15, na jižní Moravě možná až 17 stupňů, tak ať máte alespoň v posteli pořádné horko.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Minimum muziky, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 22 hodin večer. Tak to vypadá, že někteří rodiče u nás v Česku mají v hlavě fakt nasráno, když se snaží svým dětem vnutit jména jako Gambrinus nebo Bonbona. Matrikářky se pak můžou posrat, když tyhle kreace musí řešit, a ty chudáci děti si pak ponesou tenhle kříž celý život.
4: Ze společnosti.
5: Místní strážníci v Týně nad Vltavou měli nedávno pořádnou honičku, když jim oznamovatel hlásil, že v lese našel bednu s lidským tělem. Z děsivého nálezu se však vyklubala jen opuštěná silikonová pana, zřejmě někomu utekla z ložnice přímo do lesa. Případ tak místo vraždy skončil jako kuriozita o lidských choutkách a drobné krádeži.
4: Kultura.
5: Po letech tahanic a divadelních představení pro veřejnost je jasno, Ondřej Brzo Bohatý a Daniela Písařovicová už si hold spolu nevrznou. Jejich manželský svazek šel do háje a teď nastupují právníci, aby rozdělili, co se dalo. Láska je prostě mrcha, co?
4: Sport.
5: Češi se po dlouhých 20 letech konečně probojovali na fotbalové mistrovství světa v Americe, a to jako regulérní penaltoví šampioni. Brankář Matěj Kovář tam v baráži předváděl takové čáry, že to vypadalo, jako by ty dánské a irské střelce zhypnotizoval a protlačil naše kluky na šampionát jak nůž máslem. Takže pánové, už víte, kde se letos v létě pije pivo.
4: Doprava.
5: Na Šumpersku to včera večer vzala mladá řidička s pervitinem v žilách trošku jinak než zatáčku, rovnou to napálila do stromu a skončila na střeše. Spolujezdkyni to taky pěkně protáhlo a obě skončily v nemocnici, to je teda jízda. A pervitin. Test byl pozitivní, ale odběr krve odmítla, holka se asi nechtěla dobrovolně nechat usvědčit z tohohle průšvihu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. V noci a zítra ráno to bude na pořádnou peřinu, teploty nám klesnou k pouhým 4 až 8 stupňům Celsia, takže nenechávejte svá těla osamocená, ať nezmrznou. Přes den už to ale bude lepší, ručička teploměru se vyšplhá k 15 až 19 stupňům, což je ideální na to, abyste odhodili svršky a pořádně se ohřáli, třeba na zahrádce nebo kdekoliv jinde.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak...
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God! Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný, či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Yeah, yeah.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, předposlední, 23. hodina večerní. To se zas někdo v Brně posral, protože tamní radnice schválila nové nařízení, které zakazuje souložení na veřejnosti po 10. hodině večerní, což je teda pořádná pecka pro všechny noční ptáky, co si rádi užívají pod hvězdami. Jeden mladík se ale nechal slyšet, že si jebe nařízení klidně do hlavy a že na lásku se papíry nevydávají, načež mu strážníci slíbili, že mu rádi ukážou papír rovnou z pokutového bloku. Teď se všichni ptají, jestli bude mít městská policie speciální brýle na kontrolu, veřejné aktivity, nebo prostě jenom půjdou po zvucích a stenech, co se linou z křoví.
5: Ze společnosti.
6: Po stezce Českem se občas dějí fakt bizarní věci. Zatímco medvěda tam nikdo nepotkal, jeden šílencova pštrosa ano. Navíc, po české hranici se klidně může courat jak 3měsíční mimino, tak 84letá bába, co se občas ztratí a nechtěně překročí státní hranici, no co už.
5: Kultura.
6: Vědci se konečně vrhli na archetyp femme fatale, té kurvy, co chlapovi zamotá hlavu líp než 12 piv v pátek večer. Zjistili, že to není drak, ani jiná lítá bestie, ale právě tahle kráska, co je největší překážkou k nějakému smysluplnému konci. Takže pánové, bacha na kozy, ať vám nezmizí peněženka i poslední zbytek rozumu.
5: Sport.
6: Místní fotbalová pětka z Horní Dolní si zase jednou parádně užila pohárový zápas, když po vyloučení půlky týmu skončili místo sprch rovnou v hospodě. Prý se tam řešili taktické pokyny s holkama u piva, a to v takovém tempu, že i fanoušci, co je přišli podpořit, to vzdali.
5: Doprava.
6: České dálnice, zvláště D1, zase připomínají facebook, všichni čumí, co dělají ostatní, a nic se nehýbe. Není divu, že tam občas někdo z nervů ukáže i něco víc než jen blikačku, nebo si zkusí najít novou lásku přes okýnko. Takže bacha na nervy, a hlavně na to, ať vám v té koloně neujede vlak nebo manželka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, ve středu, se nám obloha moc nepředvede a čekejte spíše mraky, občas se spustí i nějaká ta sprcha, jako když vám partnerka oznámí, že už je zadaná. Ráno se teploty budou motat kolem 5 stupňů Celsia, přes den se vyšplhají maximálně k 15, takže si ty letní kraťasy ještě strčte někam do piče.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku. Protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: fucking stop.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Crazy Radio.
3: Odbyla půlnoc.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
6: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
7: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, půlnoc. V Týně nad Vltavou nedávno hlídka řešila fakt bizarní situaci, kdy se našli bednu s něčím, co vypadalo jako mrtvola, jenže to byla jen silikonová fana pro lidský choutky. Pachateli to asi nesedlo, tak ji zahodil, ale majitel ji má zpět a může si s ní zas hrát, což je sračka.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.